0: najtež na sučba vězo voživjatu ráno v rádiu, ale usvanje njebe ničo było bez pravých témů, na kotře smyče so dženca veselič, to vám Katka Nitko přeradži. Dobranje, Katka.
1: Dobranje, Matio. Hajme poladněme ještě raz na čarovšu usvanje rádia Zadkule, vonne šako su so modostných za highlightami tutoho leča prašeli a mnozo šako su lečo tiež intenzivně za športovanje vůživali. Kak je z toho nastal ta nohaje poumaraton abo odliša kolesovanska tura hač to korvatske, votem potom za Česač menšinu viac. Votladajo od toho rozpravíme tu dženca vo cúvodňovských poskytkách na serbských šulách. Zladujeme viezu ešte raz do Nibelčíc, ale tiež celé do vúbokosťe menujúce na Einsteinovú teleskóp. Došako je väčší projekt Technické univerzity Drieždane, vo ktorúž cíča sa miesenárodne pošadač. Kaký je tam aktuálny stav, to vie Mirčin Venk.
0: Tak daleko po takým tematický přelad, ale vizor srbského rozvoju stejš nebyl ničo, bez srbského hudžby byl. Srbský hudžný plán sleduje nedom potom, co je skupina Tech Fed dospívala. Vosom inčinu po pečich.

0: Mir na Busch, hässt sich.
1: Serbski Rozvoz. Pojezdje. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Krajna droha S106 Mies Mierkovo Magameni môže so prichodnome leto maj s penezami ze Sakského Fonga ponovič. Niečo 600 tisac euro kraj za sanirovanie zaplanuje, stili Sakské ministerstvo za infrastruktúru na naprašovanie serbského rozvosa. Cokonie so budyským okresu 5 budžetvarských projektov zaušo doromady 5,5 miliónu euro ze Sakského Fonga zapfači. Tak ma sa tiež krajna droha S108 mies Vázom a Bivým Gomcom za niečo 1,75 miliónu euro ponovič. Peneze ze Sakského Fonga pšindu z vosebitoho honca z jaska za infraštruktúru a klimovú neutralitu. Mirko Domaška chce zástojenstvo viesnenosti Nepilčic přeuzač, jeli dostane tiež druhým kole voľbu viesnenosti 27. septembra viečinu. Do serbskému rozvoz je na naprašovanie z Džili. Jeničký oficiálny kandidát Tomáš Klár z Mivočíc by nedželu nímale 42% vosud odspiel. Domaška pak 46,8, hač rúnež bych u volerio jeho hakle přidatne na listinu napísali. Vúsledk bú včera na posiedženiu voľbného vúbiaka Pančicach vopkročené a je s tým doskončné. Porno prinemu kúhu, džiž nichtu absolútnu väčšinu nedocpie, dosaha druhým kole jednora väčšina. Tiež Tomáš Klár znova nastupí.

0: Stoczenie na Oslicach je svoju cílovú vúbokosť 200,5 metrach docpilo. Nitko dopiso Točenska džera zavisčič a ze zaismiskými instrumentami vôtovač, reka z projektového mústva Technické univerzity Drezdžany. S tým ma so zemia spode vúžice přepytovač, hač so Einsteinov teleskop hodži. Je to 7. točenie horné vúžice. Dvi ďalšie máte hač do konca leta sledovač. Že dokvádne to zamoviči rúne votvosuja. Kletu konc leta so dre potom rozsúči, hač pšinža Einsteinov teleskop do vúžice. Pěč započatkarjov občili se od čerovšeho na druhým 4-dňovským intenzívnym kurzu serbštiny krabatovým novým vúdvorju vo Vulkých Ščarach. Pod mienom Kickstart serbština je to poskytk zári, syče za serbskú reč a regionálnu identitu. V občinice môže si hač do štvortka přelad stvorič vo najvážnejších svojach a obrotách, v úrekovaniu serbštiny a základách jej gramatiky. Nimo toho dostávajú dolady do serbskej kultúry a vúžiských staviznú. Kurzistča přijdu z Čiska, Lubochova, Malého Žižina, Vutov a Budešina. Domovina organizuje leca dohromady jednače názemských koncertov Hornej, Delnej a Srednej Vúžice. Pre nej budete nedeľu 20. septembra. Dječaca rejovanská skupina Britnia, Milena Vočerec a Matej Gisvok vústupia Salovia, ako Lipa s Lepom. Vospět koordinuje, vodeče kooperuje domovina s lokálnymi tovarstvami, ktoré šmierstvujem rumnosť přijotuja, zástupné listčiky předavaja a bosovo zastaranie staraja. Založba za serbský ľud riad koncertu spichuje. Tiež klitu cíča s riadom názemských koncertov pokročovač. Zajmované skupiny a tovarstva môža so za to netko hižo pola domoviny přizivič. To bych ju povieste, ktorož namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca zmieme to, što svunca a jenož nikotrem ručele vostane sucho a to při 29 do 31 stopniach, to sú najvyššie temperatúry, ktorož nás dženca vočakuje. Júce potom zmieme votrania sem nikotrem ručele, ale především svunco. V biehu dňa pak sa silnejšo pomručí a vočakuje nás tiež švíle. Jasne tiež júce vokvodní na 19 do 24 stopne maximálne.
2: Na pučach je šo svobodné naši končinie, při pučach neste ja tež žane byskače dotal, jeli pak sa tobie urania z mini vypisče. Přizveče so rade pola naju, pak telefonisce, abo napisajče na maj povesť, štože přes četovú funkciu app MDR Serbia. Hvak přejmuj vám, dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
2: Peč minčinu, po napočesčich, dále dže, zdani Ilu Hazec.

Fenojo Kopajnce so wjesela Champions League. Startuje do svoje nowe sezony a hunočasnje započne so wubedžovanje vo Ballon d'Or, tak pravje doplňa dženca mjenujce nominovanych za vulby najlepšeho koparja a najlepšie koparky sveta vozevia stajnje ciceči mjenosti potom na listčinje. Popravne spoštenje sleduje potom za viacač mesac 26. oktobra a k 70. jubileji Ballona d'Or prvý raz odmie so v Londone. Dženca več opak, kopa so potom tež za so v kráľovskej klase dobula, Borussia Dortmund štartuje doma přečivo Villarreal. Nimo toho dáva potom direktne k zázbehe, nedom duelkýž slúbi na papiere dobrúru, Real Madrid víta Inter Mailand. Manchester City s Erlingom Haalandom nastupí dženc več opola FC Porto. Tamne nemské mústva potom sliduja, Stuttgart hraje juce večer přečivo Vikingy, z Norvegskeje, nové mústvo. Štvrtk vítaja potom Bajore, Bode, Glimt a Lipske bola Komovi, Dalske, sosčom. Cokonje je zasok aj šloni prvý raz. Cia, nie, 36 mústvo podľa, kujžde v ligovej fáze v 8 ro přečivo rozdielnym přečunikom raje. Po takým vod džencnišeho slyšíme potom zasok Champions League, no ja som vieselu. A připodľa môžeme ižo raz započeť o tom diskutovač. Štukonc oktobra zvote bul, subu do mojej vozne. Ja svojho jasného favorita ižo mám. To je športové pokyv za dženciši večer. Dalšie pokyvy sleduja nedom pod tutem spive Bubličky. Zaspevaja Darvíš veselne. Džesač menšinou, pana po šestich.

kaj slubjenje, slubjene mam nieco, niko tre pokive za vás, započejo dženca, to od mňa som přišiel na riečno hodžino vobedlerského policista, knieza Kobora, v času od 4 do 6 víta, abo očakuje vás v domie Zaranisko Zvazka Pančica v Kukovie, tam mieli so v stvi 212 přizivíč. Júce dopodňa na po 12 predstaví sa na Vulke Žoli Dživadva Náhodže tu Budešine, sámske Džičace Dživadvo Princesna Džamila, a to poslední kroč, tu iš jeli nešče bú ešte videli a nopciče ju skomžič, mače Júce dopodňa na po 12 poslednú možnosť sebi obladač. Štvrt potom víta zasa sámska kuchňa za svojby, Varia abo pieku tunkroč svodné kvôščenky s názemskými vodami. Vod poponia štyroch do večera šestčich dvorníšču inklúzie Radvoriu. To runia štvort, kde budeským kamientným domie vo prašenie čeho dla miła sa naša demokratia škýtač. Sosčom je Štefan J. Kramo, to je prezident Durinského ústavu škýta. Započat k bude večer 7 v galerii Kamentného domu. A to runia štvort k večer štartuje nová užiska Filharmonia. Do novej koncertovej sezóny a svedčí pri tom rovnočasne svoje 30-letné obstače. Na programie stoja tvorby Richarda Straussa, Antonína Dvoržaka a Beethovena. Započne sa štvrtok večer na pol 8 v Nemsko-Sámskym ľudovom divadle Budešine. Bude to premiéra. Tak ďaleko po takým niektoré pokyvy za dženca, júce a zajúcejším. Cibitlíky našišť, nitko je dále džetu srbskému rozvozu s Arianu Grande.

Prajvam skročenka GTA, nešto. Noze, moži ľudia mysla tu zaviesče na znatu kompjútorovú hru, ktorý ješ 6. džel, má boze vinč. Skročenka GTA pak je vysotéž šulským kontekstče. Srbštine je tiež pod CDP znata. Što jste za sobodňovské poskytky? Sú to svobodné poskytky, hustotéž spichovanské poskytky, abo džiové kružky popodňu po šulskej vúčbe. One maja vúknenie ze svobodným časom zviazač. Tež srbské šule také GTA abo CDP poskyča. Tak maja rádvoriu napríklad cudňovské poskytky kajš agi drevo abo akrobatiku. Na budyskom gymnáziu maja za to inlineové hokej, informatiku, rače na dudach, technický kružk abo tež šulských sanitétariu. A na šulu maj ve voklecach poskyča porno tomu napríklad češčinu, plotovanie, digitálnu fotografiu, voňovú oboru abo tež motocross. Nadrobnejší prehľad cudňovských poskytkov na srbských šulách sme vám naši app NDR Serbia zestajili.

0: Nábožné slovo. Temadženca Diana Menova z Čorno Hodlachia.
1: Vauki přeproša nás to posednit. Ve šednym dňu honia nás termíne a nadavky. Tak včinže přestavka husto dybše krutko. Hrunje tam dybili si huščišo místno za odpočink pytač. Vauki namakame šuđe. Hač na zarodach abo v parkach, v cirkvach, při pulnych bučikach, v busove zastaniščach, na vesnych svedjenach abo v muzeach. Na vauce môže sam sedeć, ale tiež miestno dželiť. Kak husto sa tak romadže suneme, zo namakaja viacore v osobe miestno k sedeniu. Tak nastanú zajímavé rozmove, tiež ma suze opodla so. Tiež Astrid Lindgenova figura Pippi Langstrumpf behižo rekva. Potom však dobíš tiež ešte kvíle mieť, prostče sedeť a si všetko obladať. Přeju nám všetkým dženca v odpočink na vauce, a užívajme ju jako skladnosť, Božu přítomnosť začúvač. Nech nám tuta přestavka moc a mier dary, so bychme skrúčení šli do dňa.
0: To je Diana Menova z Čorného Hodlaria s nábožným slovom na dávku a zamohitosti radvorskej osady. Hnedko je 5 menšinov do 6.

0: V Zorjelcu, mjestem Astrocentrum Užica, mjesac a bula rosče a podzemski labor v užinskim graniče so pilnje planuje. Tada za še z počatka je so tež v možnem podzemskim Einsteinovom teleskopje v Užicu rečalo, s kotrem šmoli so gravitacijske žome mirič. Hač mo tajki v oprođe v Užice nastač, to so dale přepetuje. Tada nic od Astrocentruma, ale od Drežanske tehnické univerzite. Zato tuta mjezrujem runje Novoslicach toči, kajš je Mirčin Vienk od Jana Vinčezonju.
1: V Novoslicach je džera nitko točena a nitko runje šitke mirenske nastroje zasadžime, kiš my trebame.
2: Praj Jan Vinča o Technické univerzite Drežďanach. Vun je džel projektoveje skupine univerzite, kotraž za studiju přepetuje, hač hodži so Einsteinovi teleskop v Užice tvarič. Vurostva je skupina zmustva za astrocentrumom. Tak je profesor Christian Stegmann, když by nimo profesora Günthera Hasingera doho dalše zjavne v obličo astrocentruma, nitko na Technické univerzite zamovite za teleskop. Skupina univerzite dživadre organizatorisce neotvisne od astrocentruma DZA, ale vězo se mě se bu pomaja, tak Jan Vinča.
1: To je tak, že je DZA samostatná institucia, je neotvisná od Theo Drežďany, ale vězo je DZA toženia činili, když jsou tež užitné za Einsteinovy teleskop, za náš tým, a přesto je to jasné, že dželíme naše dáty.
2: Drežďanská univerzita pak neužíva jenž dáty astrocentruma, ale stará so miestem o šietajke točenské džíry, tež o cíle pri ňu koniecach. Sedom žnovopospodária, dvie maty hišče sledovač. Zdobo maja so dalšie přepytovania na povierchu převiešť, povieda Jan Vinča.
1: Jeden netreba žan strach mieć od tutých mireniu, jeden ničo pytnič nebuče, jenojš vopravče auta abo mirenské nastroje, kiž sú niečo vidieč, ale hevak ničo.
2: Ze všech tutých dátov má potom na nové leto cidimenzionálny model užijské zemie nastač. Tun má byť zakvát za zromadné požadanie ze Sardinijské, z kotrež sú so Juliu na kooperáciu za to dojednali.
1: My favorizujeme nitko koncept dveju detektorov, to reka jeden detektor v Užice a jeden na Sardinijské a kujšte detektor má potom form písmika L.
2: Kujšte tajke L v obstejí přitom z dveju 15 kilometrov dovejú tunlu. Model Círoška, vo kotrem še sa celé na spočiatku raz rečalo, je zblída. Z dviemaj na sa otvosovanemaj detektoromaj môža sa gravitácijské žome hišče dokvadnišo mirič. Jeli sa Užica a Sardinijská za to kunc 2027 uzvolite. A potom z najmenša hišče 15 let raje, do niž nebude šo natvarené. Při tvárie by sa potom skupina za teleskopom zase úzko s astrocentrumom otvosovala, šako se centrum svoj osobitý labor tež v užijskej zemi zamestnič. Z tejto dvie organizácii s podobnými zájmami. A tu iš nezadživa, zo ceso mústvo za Einsteinovým teleskopom kunc septembra sobu na grilovanským večeru astrocentruma koniecach v obdželič, kde sedža so s ľudžimi namiestne rozmoveč a na ich prašenia otmoveč.
0: Mirčin Vienk je sa zabíral s pozadkami Einsteinova teleskopa, za kotrež Technická univerzita Drežďany, runie na viacoch miestnách ve Užice točí, miest druhým v Novoslicach.

0: Jeli čakače nas dželenki policije, te zmejeme, abo zmeje Katka za bil kodžine nekak za vas, netko pak najprve povešče, šako je na posedmih.
1: Serbski rozvoz. Povešče. V studiu Katka Pöpelec.
2: Dobaranje. Krajna droha S106 mě s Mirkovom a Kameny může se přichodnýma litomaj spěne zami z Sakského fonga ponovič. Něče 600 000 euro kraj za zanierovanie zaplanuje, zčili Sakské ministerstvo za infrastrukturu na naprašovanie serbského rozvosa. Cukunie so budeským okresu 5 budžetvarských projektů za ušo doromady 5,5 milionů euro z Sakského fonga zapvači. Tak ma so tež krajna droha S108 mies Vásom a Bielým Gomcom za neče 1,75 milionu euro ponovič. Beneze za Sakského fonga přinu z vosibitoho hornca z jaska za infrastrukturu a klimovú neutralitu. Mirko Domaška chce zastojnstvo vjesnanosti Nebelčic přeuzač, jeli dostane tež v druhým kole voľbu vjesnanosti 27. septembra většinu. To serbskému rozvoz je na naprašovanie z Džili. Jeničký oficiálny kandidát Tomas Klár z Mivočic by je nedželu nimale 42% vosu docpil. Domaška pak 46,8, hač runiež bychu volario jeho hakle přidatne na listinu napísali. Vúsledk bú čera na posiedženiu vôľbného vúbierka Pančicach v obkručene a je s tým doskončne. Bono prinnemu kovu, čiž nichtu absolútnu väčšinu nedocpie, dosaha druhým kole jednora väčšina. Tiež Tomas Klár znova nastupí. Točenie Núr Slicach je svoju cieľovú úbokosť 200,5 metrach docpilo. Netko doby so točenská džera zaviesčič a se zaistmiskými instrumentami vôhtovač, reka z projektovie skupiny Technické univerzity Drieždene. S tým ma so zemia spode vôžice přepytovač, hač so za Einsteinovu teleskop hoďi. Je to sedme také točenie horné vôžice, dvie ďalšie maty hač do konca leta sledovač. Že dokvadne to zamoviče rúne votvosuje. Klitu kun slita dresa potom rozsúči, hač pšinža Einsteinovu teleskop do vôžice. Pieč započatkariu vopčili sa od čerovšeho na druhým 4-dňovským intenzívnym kurzu serbštiny z krabatu a mnohom vúdvoriu vo Vulkých Štárach. Pod mienom Kickstart Serbština je to projekt ZARI, Sče za serbsku rieč a regionálnu identitu. Vopčenice môža si hač do 4.

0: Polícia z G.
1: 34-letný je nedželu vopojený po autodrozu 4 smaliu. Vodža Audia bie ze Zorelca do smiera na Drežďany po Buču. Vun všeščany kytro spiešne jacere jezdži dva a to po núzovej čare po takým cíle napravo. Jako by odvlečenské jezdži dvo před ním po Buču, dunže nimale k nezbožu. Sovak všeščenie z neče 100,5 kmh znova přes čaru cíle napravo a jedže tak nimo odvlečaka. Spozna pak potom runie ešte pravom vokomiku defektné jezdži dvo, kotož rune tam na tutej núzovej čarie před ním steješe a silne odpozdži. A to tak zo vobruče do miachu. Přiúšem jedoše dále, přesčane dalše 4 razy přes čaru, kotraž je za núzové patmyslina, a to z hač do 170 kmh. Polícia jezbu zakončí, zvěstčichu zostieše 34-letný vobvinované pod vlivom konopie. Jezbu dovolnosť jemu vězo záchu a vun zmije so voroženia nádrožného vobkadla dla Zamovič. Polícia pýta netko za dalšími svědkami, kotrož sú situáciu nedželu na 4 vobkeč bovali, môže či to kúždým policajským zahradništu přizivič. 46-letný vodža motorského je so nedželu popodňu na Ferdinanda von Schillovi ve Vojerecach bovaliu. Vun vi tam so svojí Harley Davidson popuču, jako nádobo 10-letný džičo, mie s parkovacimi jezdžidvami nádrovo bežoše. Motorist rekne, zo je hulca, kýž za svojim bulom bežoše, hakle jara pozdže vidžav a toho dla silne zabrzdiu. Přesto ze svojej mašinu padne. Vun bol lohce zranené a přinže do korunie. Vecna škoda 10 000 €.

W dobyče AfD Saksko-Anhaltske, to by včera šuže jedna z dominovacích témů a postará se po celém zvězku tež o proteste. V Berlíně zetkáchu se viacore tisáce ľudí při Braniborských rotách, zariadovario rečáchu o nieže 14 tisác v občilníkách, policia o nieže 5 tisác. Ale tež v druhých miestach bychu demonstrácie přečivo AfD. Miezujím podstupím je Esenu, Darmstadče a Kaslu. V Mecklenburgsko-Předpomorskej, kdež za nekak dva týdne, kdež tež v Berlíně, to runia vola, džichu ľudžo tež na drohy. V Rostoku zjenže so viac hač 500 ľudži samo k zromadnej spivanskej akcii. A tež mediálne bychu vôľbečera lidma převidžeť, hač Tagesschau, Deutschlandfunk, Spiegel, Vuslice Saksko-Anhaltskeje a jeho zčeji slušachu v sociálnych sečach a poješčach kvôr knižacim témam. No haj a zavieščenímsku tež išče kvíľku zabierajú.

Niska chce sa na svoju vulku tradíciu naviazač a to so miestem daloko přes Sakske ranice sa jovo zájim postará. Za plánované drevotvarské mustrové sedlišťo je so 270 týmo za cvo európske ideové vúbeďovanie přizivivo. Požadania přindu miezu im z Norvegskeje, vulkie britanijskeje, estijskeje a švýcarskeje. Pytane sú tam načísky za niečo 10-10 kvadrátnych metrov vulky areál. One maja pokazať, kak mô moderný, následný, ale přiúšim hospodarský drevotvar džensnýši džen vúpadač. Hač do konca októbra hoďa so netko načísky za to zapodač, novembru potom rozsúži žúri vo najlepších. Celé nová téma to za nízku připola prajne nie. Z Christoph a Unmak AG by miesto před viacač 100 letami jedne z najvúznamnejších stejnišťov za industriálne tvar drevaných domov celej Európie. Hoj, hoj. 4 dona po 8 je, to ríka jeden spiel, potom sleduja povieste.

Kaj špunja praje na vodme vaso dženca, dalša rečna odžina v obedlarska policista knjeza Kobara, od 4 do 6 do mesa Hranisko zvjazka Pančicach Kukovje, jeli cejče se vitam do inč, dobiče so vrstvije 2012 Pizivič. 2002 tam zavešče nima ja. Juce potom do podnja na po 12 predstaví sa na vulkej žoli Dživadva národže, tu budešinje samske džičace Dživadvo princesna Anja Mila a kečbu je to poslední raz, zo sa tute Dživadvo predstaví najprv raz, jeli sče je dotaj skomžili a chceče si by je ráde ešte vobladač, juce do podnja na po 12 najprv raz posledná možnosť. Dále do štvrtka to víta zase srbská kuchňa za svojby, tunkou čvária, abo pěku, to nevím, svodné kvůrštěnky s názemskými vodami, to já vím. Od popolňa 4 do večera 6 čich dvorništu inkluzie rádvoriu. To runia štvrtky, že potom kamentným domě tu budečině vo prašenie, čeho dla měla sa naša demokratia škýtač. Sosčom je Štefan J. Kramer, to je prezident Durinského ústavu Škita. Za počátk bude večer 7. galerii Kamientného domu. A to Unia Štvorsk štartuje nová Vužijská filharmonia. Budešinie do novej koncertovej sezóny rovnočasne svieči svoje 30-letné obstače. Na programe je steja svojne tvorby Richarda Straussa, Antonína Dvoržáka a tiež Ludvíka van Beethovena. Započatk bude štvrt večer na po 8. Nemsko-srbským ľudovým divadle Budešinia. Tak daleko potekím nekoľko pokyvy za dženca Juce. A zajúcišim s tým jednodom Cibylky na 8.

0: Anietko vozme nás Katka Pöpelec s sobou a poláda, s čím je so policia v našej končine zajšlých dňach tak zabírala.
1: Polícia z G.
2: 40-letný je nedželu vopojený po autodroze 4 smaliu. Vodža Audija bez Zorilca do smier nad Reždene popuču. Vun přeštane kytro spešne jacere jezdžidva z a to ponúzevej čárje cele napravo. Jako by vodflečenské jezdžidvo před ním popuču, dunže nimale kniezbožu, slova k přesčenie z nečesto a postakám ha znova přes čáru cele napravo a ječo tak nimo vodflečaka spozna pak potom ha Takle, a to runie ešte pravom vokomiku, defektný jezdžidvo na tutej núzovej čáre, kotož tam stieša a to direktne pšed ním, silne odpozdži a to tak zo vobruče dymjachu. Přijúšim je to še potom dále, přesčeno dalšie 4 razy přes čáru, kotraž je za núzové patmyslina a to zahač to 170 km/h. Polícia jezbu potom zakonči, zvěstčichu zastieš 40-letný vobvinovaný pod vlivom konopie. Jezdnú dovolnosť sú jemu zali a von zmieje so voroženia nádružného vobkada dla zamovič. Polícia pytanietko za dalšími svitkami, kotrož sú situáciu nedželu na 4 vobkeč boli, môžeče to v kúždom policajským zaradnišču přizivič. A na B79 by sa nedželu popudňu v obruč Suzuki a puknul a tak je knez Božu došlo. 28-letná by dosmiera na Sepice popuču, jako sa to stá, ona zjedže potom zjezdnie, šmone doštoma a vostane, že poste metru dále potom stejo. 28-letná a 3-letná holca auče so lohko zranište, v obiju dovezechu do korunie. Vecná škoda bučenie še nedže 13 500 euro.

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöbelec.
1: Dobar ranje. Krajna droha S106 mě s Mirkovom a Kamilni může so přichodnými letomaj s penězami ze Sakského fonga ponovič. Něče 600 000 euro kraj za sanirovanie zaplanuje, sdělí Sakské ministerstvo za infrastrukturu na naprašovanie serbského rozvoza. Celkovně so v budovském okresu 5 početvarských projektů zašlo dohromady 5,5 milionu euro ze Sakského fonga zapfačí. Tak má se tež krajná droha S108 mě s vázom a bývým komcom za něče 1,75 milionu euro ponovič. Peníze ze Sakského fonga přijdu z osobitého hornca z Jaska za infrastrukturu a klimovou neutralitu. Mirko Domaška chce zastojnstvo vjesnanosti Nebelčic přeuzač, jeli dostane tež v druhém kole volbu vjesnanosti 27. septembra většinu. Do srbskému rozvozu na naprašovanie zdjeli. Jenički oficiálny kandidát Tomáš Klár z Miłoczic by nedželu nimale 42% vosu docpil. Domaška pak 46,8, hač runiš bych ju volerio jeho hakle přidatne na listinu napisali. Vúsledk bú čera na posedženiu voľbného vúbierka Pančicach v obkručene a je s tým doskončne. Pono prinjemu kovu, když nichtu absolutnu většinu nedocpě, dosaha v druhém kole jednora většina, když Tomáš Klár znova nastupí. Točenje na Slicach je svoju cílovú vúbokosť v 200,5 metrach docpilo. Netko dobí sa točenská džera zavěstčič a se zaismickými instrumentami vôtovač, reka z projektovie skupiny Technické univerzity Drieždany. S tým má sa zemia spode v Užice přepytovač, hač sa za Einsteinovu teleskop hodí. Je to 7. také točenie horní v Užice, dve ďalšie máte hač do konca leta sledovač. Že dokvadne to zamoviči rúne votvosuje. Klitu konc leta drie potom sa rozsúdži, hač přinža Einsteinovu teleskop do Užice. 5 započatkarjov vobčili sa od čerovšeho na druhým 4-dňovským intenzívnym kurzu serbštiny krabatovým novým vúdvorju v Vulkých Ščarach. Pod mienom Kickstart serbština je to poskyt Zári, sice za serbskú rič a regionálnu identitu. Vobčenice môže si hač do štvrtka všelad stvorič vo najvážnejších svojach a vobrotách, v urekovaniu serbštiny a zakvadách jej gramatiky. Nimo toho dostavaja dolady do serbskej kultury a vúžijských staviznú. Kurzistča přinú z Číska, Lubochova, Maloho Žičinoho, Vutov a Budyšina. Domovina organizuje lieca dohromady jednače názemských koncertov Hornej, Delnej a Srečnej Vúžice. Pre nej budete nedželu 20. septembra. Džičaca Riovanská skupina Vrytňa, Milena Vočerec a Matej Gisvok vústupia Sálovie a Kur Lipa Slepom. Vospět kooperuje domovina s lokálnymi dôhorstvami, kotrož miestrujím rumnosť, čo přijotuje, zástupné listčiky předávaja, abo so vo zastaranie staraja. Založba za serbský ľud riad koncertu spichuje. Tyšklitu cíča s riadom názemských koncertu pokročuje.

0: народне меншине. Сче тоже вежени. Тоже вежени.
1: Ladinjeno italske su njedavno krajnemu knježerstvu Južnoho Tirola rezoluciju zapodali. Nje žada se cešna organizacija Ladinjano UGLD mjezrujim horinske pase za šitkih prisušnikov narodnje menšine votoreč, a tak dalšemu pačenju ludu zađevač. Što so za žadanje Mikova, a što bi je zcova nastok za tajku rezoluciju, to vie Janek Voča.
2: Příčina protesta Ladinjano je, že chce krajné knižostvo v južnom Tirolu vopkat na grödnerským horským přesmyku ve Dolomitách vopmezovač. To říká, že nesmědža sivy turistů přejezd přes horský masív jac vůživač, pověda předseda cešného zvězka Ladinjano Union Generala di Ladins dla Dolomites, Roland Vera. Na horskim přesmyku, kotre zviazuje grödnerský s garderským dołom, som jenuci jenož tak s turistami mjavi. Postajenje pak je Ladinja nam na škodu, meni znamenča Roland Vera.
3: Ladinjenjo bydla v 5 štuvach Dolomitu. V obmezovanje vopkada by zvizky počežovalo, aby chudobili vokovo kuče jacač 100 kilometrů jezdič, co bychu so moli na zariadovaniach susodnim dole v obdžilič, a to by za Ladinjano jara negativne vúskutky mělo.
2: Dokud sú po predstavách krajného knižostva v Bocene jenož bezposredný v obedlerio a hostčoky spřenocuje ze zakaza užívania pasa v úzači. Tohodla žada si cešne zviazk Ladinjanu, zo má národná menšina, kotraž však je v blízkych dołach doma, dale svobodnú jezbu přes šitke pase Dolomitu.
3: Kontakty od doła k doły však jenož přes internet abo medie nevúdžažujeme. Nimo to je tež tojšto Ladinjanu, kiž v dalším ladinským dole dživaja, abo ze svojbných abo kulturných příčin pase vúživaja. Tohodla nemili v obmezovania za nich pračič.
2: Protest je mestem dobre pôdenies.
3: Knežanstvo svoj načisk ešte raz prúhuje a nesú riadovanie, kaž plánované k prenemu septembre zavedli. Nimo to prúhuja tež náš namiet, vopkat na ušitkých 5 šurských pasách vobmezovač s garantiu za svobodnú jezbu Ladinjanam.
2: Tak Roland Vera, kotrež mie na další úspich skýčvni. Djevo zimske olimpijske ry, kotre sú lica mez druhým v Ladinskim dole pola Cortina d'Ampezzova vuhotovali. Kaj sem hižo rozpravjal, by olimpijski tros před 70 letami hižo raz tam a to s fatálnymi vúskutkami. Ry sú tedy asimiláciu ladinščiny silne pospešili. A lica? By šo trochu hinak tak vera.
3: Prvnež ladinština z oficiálneho boka liedma dovolená a chceta byla, sú lietuši hry Ladinjano silne mobilizovali. Oni sú neličomné ladinské koroje nastajeli a to je mie svietovými médiami prašenia zbudživo. Miejachme tožto rozmovo a môžachme rozkvadovač, štú Ladinjenjo sú.
2: A tak je neobkýčbovanie menšinovej reče zeselneniu ladinštiny a skrúčeniu sebevedomia mnohých Ladinjanov polekovalo.
1: Vo aktuálnych Čežach a tiež v úspechách Ladinjanov italsky je Janek Voča rozpravial. Dalšie přinožky vo národných menšinách a tiež vo menšinových témach namakáče na našej internetnej strane, v našej app MDR Serbia, kajž tiež v ARD Sound Mediatece.
0: Národné menšiny. Čo je to, že viete?

0: reči špak.
1: Živine že dale, ale v tutem tempje je tež šo šitko, kice nimo mjočin veclih tobie. Apropo nimo, naše uzavanje so tež ke konce kila, ale netko svišime išče nabožne svoje.
2: Nabožne svoje.
1: A to od Diane Menoveje z Čorna Hodlarja.
3: Vauki přeproša nas to posednič. V šednem dnju honja nas termine a nadavki. Tak včinže přestavka husto dybše krutko. Runje tam dobili si huščišo mestno za odpočink pytač. Vauki namakame šuđe, hač na zarodach abo v parkach, v cirkvach, při pulnich bučikach, v busove zastaniščach, na vesnih svedjenach abo v muzejach. Na vauce može sam sedjeć, ale tiš mestno dželić. Kak husto so tak romadže suneme, zo namakaja vjacore v osobe mestno k sedjenju. Tak nastanu zajímavé rozmowy, gdyż ma cudze opodla so. Gdyż Astrid Lindgenova figura Pippi Langstrumpf by jižo rekła. Potem však dobiš tež ište kvíle mieć, prostče sedzeć a si šitko obladać. Přeju nam šitkim dženca v odpočink na vauce a vúživajme ju jako skladnosť, božu přítomnosť začúvač. Nech nam tuta přestavka moc a mier dari, so bychme skrúčení šli do dňa.
1: Vyše Diana Menova z Čorného Hodlaria s nabožným svojom nadavku a zamojitosti Radvorskeje osade. Netko popšijeme sebi išče cimenčinky ze skupinu Hodlarsky doma na Gran Canaria.

Kak to ja ze svojskými korenjami se zaberaš, sa se vetek šijoš nieco, což nie se vecakoval, a veto žo v novom teatrovom kusu grajarky Štefani Maznik-Kolc a ten týždeň má premiéru, vo co žo konkrétne slyšel šo žinca planas. Vůžica jo svěšiva svoju lyriku, ve Brjaskách jo se vedmio lyrikový festival se sjadeskými autorkami a my jsme byli za vás pedla. Pondlíme na historický datum, před 80 let jo se domovina novo zavožova vedolní Vůžice a kutej gešpě glídame na jednu pár šonu, ako jo miva na tom veliký požil, to jo mito lašky. Pan mám ještě šaké dalšné novosti ze světa serbské muziky, krajom žinca riedko slyšanú serbskú klasiku a ve našom reže muzika tuženia. Na koncu toho uštěvania vďame pševinuš našu gnívosť. Ja sa nážem až cíniša pon sobu, rýdne až z čo pedla. A ho pedla ve programie to jo Marianne Bär, ta za nás spíva za piacom.

0: Jo, Gerald Schön, Katrin Lipsko, was der so. Pogi Buwawe, Wettakche, Tango, Pöge, Danjo. Wusche zawabi Ogledario dla Padlovania, we Bortach, a dalschnych Rednoscho Naturia, aber dla Balokopania, im drugu pschicinu su mieli basni karje, kensch su weslinnych dniach gromadu pschichli Dobriasko, plazwego Komarowa. Co tam jo se stało na Wuszeskem Lyriskem Festivalu? To ja moja kolegina Stefanie Krautz, jetzt uzgeniwa.
1: Zentrum za Doros Literature, aber NLZ ich schreibe, we Bjaskach, plas Lego Komorur, jo miastem sredischer Satych, kiterisch pischu we dolni Lužice. O gleda ju sledk a predk. Sve Lužeski zbirg Literature, obschem jo radne Spektrum kniglo a pida jo gledajko Lužeskego pisanja, teke selskego. Dorost uspichu ju a se procuju wo zjavnu prezentaciju Literature, aby byla wiežeš. A što se rážio, jo se pokazalo ve slednych dňach. Ved 2. do 6. septembra jo NLZ přosel autory a přijašele básňu na Lužeský lyriský festival ve Bjaskach a zlem Komoruje. Z celeje nímske su přišli. Cerkvi ve kafejuni Kultura abo ve cechovom domje su byli planované citania a muzikaliske přinoski. Dolno Serbuka dži Frances Kittlicojc jo to tak doživila.
2: Ja begroniła to ja moje Češi albo stwierdza raz, also ja to na kuszczopat już znają, ale ten raz ja to we więcej świetosnym ramiku se stało.
1: Na końcu su przez wiedro z wichorom a deszczom szake plany kam se szli. Cytali su weto. To selskie jo mielo o swojo miestno, to se wie. Wolfgang Wache jo zalożowa a wiednik togo NLZ a jo kradu sobu przygotował ten festiwal.
3: Es ging ums Thema Lyrik und geht es immer noch. Und das ist uns sehr wichtig, hier eine Gemeinschaft aufzubauen, ein Miteinander und kein Gegeneinander.
1: Die Zronos Literate su teke přišli z Bajerskeje, abo z Stuttgarta, a präsentirovali svoje žila, jo ve Bjaskach fokus ležal na Lužice. Vettude ga pochada většina tých přibytných čižašča otoku a otoru.
3: Auf alle Fälle waren hier bei uns im Lyrikfestival Lausitzer, gehört natürlich auch die sorbische Sprache auf alle Fälle dazu. Und wir freuen uns immer, auch sorbische Schriftsteller hier begrüßen zu dürfen.
1: Mjase přinosovajami su byli ve Serbach znatimenja, ako Ruža Domašcina, Žilka, Marion Kvicojc a Majka Štokua. Teke Konstance Nimcova z rodom ve Vejecach jo přechvatala ze selskimi elementami. Selska rec jo napríklad zaznila v muzice Kvicojc Marion. Při nej jo vícerecnosť väčšiu rolu grala, a vena jo sobotu cerkvi predstavila spiv Stojta lipa, selskej, nímskej a engelskej rece. Už aj toho jo vena spive zaglosovala, ktoráž jo sama predstavila do selskej rece, napríklad engelský spiv Kaledonia. Ten jo při nej dostal druhý titul ga Lužica. Selske básnje su teke zaznili, mjaze drugim z úst Žilky, to jo dži Frances Kittlicojc. Vena jo vence na dvije literarnego centruma citala z nuje stvibe.
4: Pad gledanišća. Nie vješ mi predaloko. Ve přepajži tvojeju vecovu se vetpvišćujo zgubjona vjas. Ja svišim išći te kokoty a svožim išći te višnje. Droga do spomnieścia nie jest za mnie przeliś daloka.
1: W tekstach dalszych autorów jo było takie to selskie tema, ako pla Justyny Fialkowskie. W jej tekstze Baumgespräche, wenn er reflektiru jo, kak te bomy su glumoko zakajenione w tej lużyskiej zemi. Tak glumoko ako to selskie. Pytom su do zlu komorojskich stronu przyszli gyniki. Pyn zagroduje miesto Marga. Przybytność? Jo zasi hynakša. Dokromade jo u přišlo až do 200 lúži a jo přisluchalo groni organizátor Wolfgang Wache. Veni su doživili bogaty svibický autoru. Mjazenimi jo teke byla Ruža Domašcina.
5: Ja sam išla nekatre raze bila, tu v Briske Maga, a stane sam ja ljubila, a v osobe sam ispodoba, za tuči ljudi su ja otvoreni, tež našim temam napšičo, kiš mi v srpštini znajeme, a za oni tak rec ne su, to ne v zamknu, ali su po pođu s tim zabiraja, kaj štiš netko leca s timi srpskimi mitijskimi postavami, legendami, a tak, a to To mám ja za jaro vážne v osobe v tutej končine.
1: Roža, Tomáš Cynák rájo ráda s vícericnosťou. Na Lyrikovom festivalu jo přeražila svej aktuálny projekt.
5: Ja mám odpolad nešto vo Přípodnice a nešto vo Štipate Marače a niekotre dalších postavach vo Pumpoče tež zdžívač, ale to nie sú historické témy, tuto mytické postavy sú, ale tá téma je jara načasná dženstnýša. Ja.
0: Načasné témy a veci ved toho môžešo svišaš také ešte raz v našom úštivaní, na našom internetovém boku, kaž vy svišišo ráži ešte raz náš přínosk v Lyrikovýho festivala ve Briaskách pla Zvego Komarova sú tam se literáče zmakali a svoje básni predstavili Štefani Krautzel, co je bova petla a jo kdy dava, kak to siaske je bova zastupionné.

0: Žinca, pred 80 let jo se ve Vjernje dolnovúžiska domovina zase založova. Při tej gešpie glidame do historie zviska a co my spominaš na predniga obšecedaria dolnovúžiskeje domovine po vejnje. Miežo Laški z Vjernja jo to bol. Žinca, nejo veci kúštemu znate? Venjo bol veľkým angažirovaná, ale teke obzvadná vesobina a Juri Koch jo jo go raz potretiroval.
1: Stary a 20. apríla 18. a živíš a 80. Jo se verbaňskému malému holnikáriju Laškému na kšom hese do Borkov narožil syn. Starejší dajote jomu mie Martin, ale vej se jomu te žiši gronie Mirto, brzdžej, ako jo mode muž, tyk Mirtin, ale vestan jome při Mirto Laškem. Ten muž, kdy do serskije historie zajš, nic ako veliký luž, věce ako tragiska, negľudzná figura ve šiškem casu. Mirto Laški bišo ve 20. a 30. letach gromadu přišel s takými serskými podsovariami ako Mino Vitkojc, Bogumivom Švelu a Karlo Jordanom. Vetnich jo zgonil, kak derejo si by svoju reca kulturu cestiš, a kak rednejo se ako Sojan uznaš. Také jo vesebne poznal a vížel, ako jo jezdil do Českeje. Ale fašisti bychu jego cynenia a povedania a zmakania južo dávno registrirovali. Gestapo jo sebe jego skázava a samo na chvilku do popajžinstva zatkava. Povojne jo rusojská komandantúra takých ľuží trebava, kenž nejsú fašisti byli. Tak sú Laškego ve Verbne za predného šoutu zasajžili. Nientio se mě to mogal k svojemu serskému uznaš, ale to se zase drugim nejo spodobalo. A to, šo se skoro vejse a inži rozpojedalo, Laški jo český agent.
2: On jo za te serske luže nam jo vile cenil, ale to jano jo bylo, tam su pojedali ten jo kši u nas u te serske luže do Čecha spraš. No jo ga tam su byli te ľudje nekaké zve na ňovo.
1: Reinhard Kovalík možno sa na te case ešte dere dopomníš. Ľudje sú jomu ve tom pejedali, ako jo z vojny domov prišiel. Lášky jo ako šouta v tom casu, ako jo bylo šo rozbité a vetpalone, tyke verbaňská cerkvia, velie na starosti mil. Tak jo se musel tyke staráš vo cúzech ľudí, kenž sú ze Šlejziskeje prišegnuli. A s Rusami jo musel také dere stáš.
2: Ten jo pen si mi Rusami zároveň jo te cegli a te u nás jo také jano go vyvolujú a to jo a druhým sline piek, ak te buje s Rusem mieli, to jo Rusem mogim zebrav a tým Rusam dal a také šake a piesto jo to vnkrenu ni to nezáže viemne vile.
1: Ako serský patriot jo Laški kšiu svojim ľužam pomagáš. Pomagaš v tom času jo veznamenivo staraš se vo klep a materiál.
3: Von jo se staral vo to, aby te serbske ženske dostali, aby mogli se kupiš také vomice lapky. Bubolky sme gonili tyke, abo tyke šajnke lapky, dibituje lapky, abo tyke vomice štrumpy. A za to sme udavali tak gronjane bicukšajne. A ja mogu se dopomniš, až ja som vevne, ja neviem, ne se bude ta nekaká předavania, abo privátne, som ja měla takú malú rumnosť se smolkým vokniškom a tam som ja vydala te bicukšajne. Hove košebuzi jo bude vevne, ešte jo bude ptice, ten už do vojne, a tyke ve vojne jo von srbsku drastu, až nic direkt srbsku drastu, ale všetko, co tomu sluša, ten platy, ten to jo von předaval. A ten času mogli te ľuže potom v mešče platice go kupiš, ale tyke v bokuach plavitke go. Ten jo dostal potom tyke nekaké kvantum.
1: Anna Maria Mačincová jo byla predná sekretárka na domovine, kenž jo v meščanském Zollhausu živiš nás často a živiš a stržasča krednúva predné byro. Ale stredky ešte raz do Verbna. Nežilu 8. septembra živiš nás častova 6. stržasťa sú se pla Laškových smakali živiš nás časárských patriotických zmyslených ľuží. Miazi nimi riecnik Juri Renč z Budešina, Mina Vitkojc z Borkov a druge. Lašky sám nej byl podľa, to go jo policaja na samém dňu vytvoriva a zatkava. Vumiatujúce jomu, až getujo ilegálne na svojom dvore zgromažine. Te luže ale založe na tom dňu dolnobužeskú domovinu a Laške go uzvolie ako předsedaria. Pezdži staňo se Vintike ešte ako miesto předsedar ceveje domoviny a jezdži cestě do Budešina. Ale je také se svojimi gorno-srbskými bráčami a sočami se ven nezniaso. Vinco až dolna Vužica za sebe žieva.
3: Veste jo, až my sme museli všetko, což nekakého bolo, sme museli do Budešina zapodať a my sme byli tak nekak potvocované od Gornej Vužice. My nesme mieli přiveli Gorniš.
1: Pozdžej, ako jo sekretariat domovine přišignú na Karl Marxovú drogu, jo Gizela Banemanojc tam zachopiva ako sekretárka Ževaš. Lášky jo tam cesto chojžil.
4: Tak, ak ja som jo kvížala, jo to je an interesantný typ, jo mil taj rednú špicnú vrodku, a jo bol veľmi mierný ľuž, tak mierný vystupoval, nic veľký mierný ľuž.
1: Ale ten mierný ľuž, jo, se dávno juž skoro ze šiknemi zvážil. Voniok šiel želíš ve casu, žošio se všuži vo zjadnošeniu pojedalo. Zjadnošeniu proletariata, teke ešte vo zjadnošeniu nímskeje.
4: To sú boli tie menujce, až tie budešinare náš komandirujú, tie sa všuži nic miešajú, tie my co mohu sami našo gotovať, nic a nic tak, až vene nám to předpísajú, tak nekak. A s takými o to všetko rozdielšlo, aby te druge nesilých tej veci kšeli mieš, tak po mojej mieneniu, jo.
1: Prednego Julia živiš nás často a vesma stržia z Čapovo, že ven svoju funkciu zastupujúcego předsedária domovine dovoj a šignio se ved šoko sliedk. Jano Veliši živiš nás často a pížaset slušal von išči do sárskeje delegácie, kotoráž ježo do Barlíňa k prezidento Jupikoju. Ale jogo rezignácia ňamžo se vici gori žaržaš. Na srbských svižiniach se liebda ešte pokažo a umrejo ve novembru živiš nás často a 72 ve Vierbne. Mieto, Miečo, Mierten, Lašky. Tragická figura srbskeje povojenskeje historie. Ale zábež se na ňogo nesmio. Domovinu, kotaruš jo zavožu, ešte dajo.
0: Přikažpě žencašního 80. jubilea dolnovůžeské domovine při jeje zase založeniu per druge světové vojně jsme vzpomínali na jeje prvního předsedaria Mita Laškého. Juri Koch jo nám jeho představil a na něho vzpomínali suteke casové znanky Reinhard Kurlik z Vjabna a Anna-Maria Mačencová z Gizela Banemanojc z Hošebusa. Jana Winkler.

Ja, ako ja musím netok gojniš tam pičku, ja, bieze lufta, ja se da žijam v nic, ale na dluku zmogu teke nento net na zase sušanje gojniš. Víče, ja, Anja Kochojc Švarcová, vaša moderatorka a bužame ve Vericach, tam ja se vedmio k drugemu razo juten Subzorb Festival, zmakanje serdeskeje subkulture ve menšej formie, supiedali vet serdskega pšichoda, a co konkrétne to skönišo. Potom mejo mje, ja, Gregor Klim, a ja žicem vám ešte riednu vautoru, aktívnu vautoru až do pšidociga raza.

Jak to ja ze svojskými körinjami se zaberaš, zase vetek šijoš nieco, což nie se vecakoval, a veto, že v novom teatrovom kusu grajarky Štefani Maznik-Kojc a ten týždeň má premiéru, o co že konkrétne slyšíš o Žinca Planas. Vůžica jo svěšiva svoju lyriku, ve Brjaskách jo se vedmio lyrikový festival se sjadeskými autorkami a my jsme byli za vás pedla. Pondlíme na historický datum, před 68 let jo se domovina novo zavožuva ve Dolnej Vůžice a kutej gešpě glídame na jednu pár šonu, ako jo miva na tom veliký pežil, to jo mito Laški. Pod nami ještě šaké dalšie novosti ze světa serskej muziky, krajom Žinca riedko slyšanú serskú klasiku a ve našom reže muzika tuženia. Na koncu toho uštevania vžame pševinuš našu gnívosť. Ja sa nážem až cíniša pon sobu, rýdne až z čo pedla. A ho pedla ve programie to jo Marianne Bär, ta za nás spíva za piacom.

0: Bežinca, pred kvesem žaset leč, jose ve Vjernje dolnovúžiska domovina zase založova. Při tej gešpie glitame do historie zviska a co my spominaš na prednego předsedaria dolnovúžiskeje domovine po vejnje. Miežo Laški z Vjernja jo to bol. Žinca, nejo vici kúštemu znate, venio bol veľkým angažirovaná, ale je teke obzvadná vesobina, a Juri Koch jo jo go raz potretiroval.
1: Z 23. aprila 18.100 a živiš a 18.100. Jo se verbaňskému malému holnikáriju Laškému na kšom hese do Borkov narožil syn. Starejší dajote jomu mie Martin. Ale vej se jomu te žiši gronie Mirto, brzdžej, ako jo mladý muž, tyk Mirtin. Ale vestan jome při Mirto Laškem. Ten muž, kdy do sanskije historie zajš, nic ako veliký luž, věce ako tragiska, negľudzná figura ve šiškém casu. Mirto Laški bišo ve 20. a 30. letach gromadu přišel s takými serskými podsovariami ako Mino Vitkojc, Bogumivom Švelu a Karlo Jordanom. Vetných je zgonil, kak derejo si by svoju reca kulturu cestiš a kak rednejo se ako Sojan uznaš. Také jo vesebne poznal a vížel, ako jo jezdil do Českeje. Ale fašisti bychu jego cynenia a povedania a zmakania južo dávno registrirovali. Gestapo jo sebe jego skázava a samo na chvilku do popajžinstva zatkava. Povojne jo rusojská komandantúra takých ľuží trebava, kenž nejsú fašisti byli. Tak sú Laškego ve Verbne za predného šoutu zasajžili. Nientio se mě to mogal k svojemu serskému uznaš, ale to se zase drugim nejo spodobalo. A to, šo se skoro vejse a inži rozpojedalo, Laški jo český agent.
2: On jo za te serske luže nam jo vele cenil, ale to jano jo bo, tam su pojedali ten jo kši u nas u te serske luže u do Čecha spraš. No jo ga tam su byli te ľudje nekaké zve na ňovo.
1: Reinhard Kovalík, možno sa na te case ešte dere dopomníš. Ľudje sú jomu ve tom pejedali, ako jo z vojny domov prišiel. Lášky jo ako šouta v tom casu, ako jo bylo šo rozbité a vetpalone, tyke verbaňská cerkvia, veľe na starosti mil. Tak jo se musel tyke staráš vo cúzech ľudí, kenž sú ze Šlejziskeje prišegnuli. A s Rusami jo musel tyke dere stáš.
2: Ten jo pen si mi Rusami zároveň jo te cegli a te u nás jo tyke janogo vyvolovou a to jo a druhým sline pěk, a te buje s Rusem jeli, to jo Rusem mogim zebral a tým Rusam dal a také šake a pěsto jo to vnknu ni to nezáže věrný vile.
1: Ako serský patriot jo Lášky kšiu svojim ľužam pomagáš. Pomagaš v tom času, jo veznamenivo, staraš se vo klep a materiál.
3: Vonio se starou o to, aby te srbske ženske dostali, aby mogli se kupiš také vomice lapky, bubolky sme gronili tyke, abo tyke šajnke lapky, dibituje lapky, abo tyke vomice štrumpy. A za to sme udavali tak gronjane bicukšajne. A ja mogu se dopomniš, až ja som vevne, ja nevne se obo ta nekaka pšedavanja, abo privatne, som ja mela takú malú rumnosť se smolkým vokniškom a tam som ja vudala te bicukšajne. Hove košebuzi jo bo ve mešte jo bo ptice, ten už do vojne, a tike ve vojne jo von srbsku drastu, až nič direkt srbsku drastu, ale šokno, co što mu sluša, ten plate, ten to jo von pšedaval. A ten sa sú mogli tie ľuže potom v mieste platice go kúpiš, ale tieke v bokoach plavitke go. Ten ja dostal potom tieke nekaké kvantum.
1: Anna Maria Mačincová jo byla predná sekretárka na domovine, kenž jo v Miščanském Colhausu živiš nás často a živiš a stržasča krednúva predné byro. Ale sledky ešte raz doverbná. Nežilu 8. septembra živišná sčastová 6. stržasťa sú se pla Laškových zmakali živišná sčosárských patriotisky zmyslených ľuží. Miazi nimi riecnik Juri Renč z Budešina, Mina Vitkojc z Borkov a druge. Lašky sám nej byl podľa, togo jo policaja na samém dňu vytvoriva a zatkava. Vumiatujúce jomu, až getujo ilegálne na svojom dvore zgomažine. Te luže ale založe na tom dňu dolnobužskú domovinu a Laške go uzvolie ako předsedaria. Pezdži stane se Vintike ešte ako miesto předsedar CVE domoviny a jezdži cestí do Budešina. Ale tak je se svojimi gornoserbskými bráčami a sočami se ven nezniaso. Vinco až Dolna Vužica za sebe žieva.
3: Viste jo, až my sme museli všetko, což nekakého bolo, sme museli do Budešina zapodať a my sme byli tak nekak potvocované od Gornej Vužice. My nesme mieli priveli Gorniš.
1: Pozdžej, ako jo sekretariat domovine přišignú na Karl Marxovú drogu, jo Gizela Banemanojc tam zachopiva ako sekretárka Ževaš. Lášky jo tam cesto chojžil.
4: Tak, ak ja som jo kvížala, jo to je an interesantný typ byl, jo měl taj jednu špicnú vrodku a jo byl vejn mierný ľuž, tak mierný vystupoval, nic veliký mierný ľuž.
1: Ale ten mierný ľuž jo se dávno juž skoro ze šiknemi zvážil. Voňok šiel želíš ve casu, žošio se všuži vo zjadnošiňu pojedalo. Zjadnošiňu proletariata, teke ešte vo zjadnošiňu nímskeje.
4: To sú boli tie menujúce, až tie budešinári náš komandírujú, tie sa všuži nic miešajú, tie my co mohú sami našo gotovať, nic a nic tak, až vene nám to předpísajú, tak nekak. A s takými o to všetko rozdielšlo, alebo tie druhé nesúkých tie veci, kšeli mieš tak po mojej mieneniu, jo.
1: Predného júlia živíš nás častou a vesemá stržan z Čápovo, že ven svoju funkciu zastupujúceho předsedária domovine dovoj a šignio se ved šokosliedk. Jano Beliši živíš nás častou a píš žaset, slušal on ešte do sárskeje delegácie, ktoráž ježo do Barlíňa k prezidento Jupikoju. Ale jogo rezignácia ňamžo se vici gori žaržaš. Na sárských svižiniach se liebda ešte pokažo a umrio ve novembru živiš nás často a 72 ve Vierbne. Mieto, miečo, mierten, lašky. Tragická figura sárskeje povojenskeje historie. Ale zábež se na ňogo nesmio. Domovinu, kotaruš jo zavožu, ešte dajo.
0: Přikažpě žencašněga vesem žaset jeho jubilea dolnovůžeskeje domovine. Při jeje zase založeniu po druhé světové vojně jsme spomínali na jeje prýdního předsedaria Mita Laškého. Juri Koch jo nám jeho představil a na něho spomínali suteke casové znanky Reinhard Kurlik z Vierbna a Anna-Maria Mačencová z Gizela Banemanojc z Rožebusa. A to je Jana Winkler.